Anitko, podamy so po čumie k dalším serbským titulam. Tole je přeladka, kotruž je nam učbna redakcija zastava. Tute titule, hač do šestče hište na nas čakaja. Spiv mi moci dava, spiva Katarina Šinkoretova. Do Lisabona podamy so mjezdrujim ze skupinu Holaski. A so wie znate spiewa pala nas rano, Michał Cysz spiewa wo kuraži. Na všetke tute titule smieme so potekim džens rano išče veselič 12 menšinu papečich je.

Na weekend dobijetu pola nas v serbskim rozvosu a nitka mam hišče dalši pokiju za konstodženja za vas na 28. nimsko-serbske přirodove viki tutu sobotu přeprošuja menujce znova do Stroži pola Hučinje, tam poskyči 90 remesniku nešelakoriše vůčivky tunkruč z tia središču birne, kulky a tež neple a tež mnohotvornost vůživania tut je družiny za najšelakoriše recepty a tež pojedže. To môžete potekým doživiť na 28. nimsko-serbských přírodových vikách, nazemských vikách Struži.

0: На пушестчихе.
1: Сербский розвоз. Поезже. В студию Матей Джисваук.
2: Добре ранее. Ve kamencu z pošči so čera myto zelarja letuši laureatce Rize Šinovi. Statna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepšova přepoda je myto za je mnohostronske a vusahovace zaslužby vo serbske kubvanje, převožovanje a publicistiku. V svojej laudaci pokaza Mirana Cušce na mjestrujem na to, zo je so Reza Šinova ze svojskimi přemožkami tež sobu voto starava, zo moža so přirodovedne předmety na šuli tež ve serbske reči rudnohodne vúčuvač. Myto zelarja je zjazane z 5000 euro a spočta so kýžde dve liče od kraja Sakskeje za vosibite zaslužby vo serbsku reč. Na serbskich Schulach v budyskim okresu je v minjenem šulskim leče navše šulske družine a vše předmete počahovane menje hodinu vupadnova hač v sakskim šeresku. To vukadža ze statistiky, kotruž je sakske kultusvo ministerstvo čera vozivivo. Na sakskich Schulach so planujče 3,1% vúčbe nie džaržavo. Na serbskich Schulach bieto 1,4%. Ličbe pak sú za jednotlivé šule keto rozdžilne. V nekotrich sú vúpady tež přiberali. Monika Gerdesova.
3: Z vopredka plánované vúpady sú vo sebe serbských základných šulách přiberali. Od nule šulským leče 2024-2025 na 1% 2025-2026 v Krosčicach, od 0,7 na 2,1% v Pančicach a od 0,8 na 4% Radvoriu. Jeli přidáme neplánované vúpady přes korosť a podobné, je Pančicach zajšom šulským liče 9% vúčby vúpanovo, Budyšinie 8 a Krosčanskej základnej šuli 6. S tým še zumie nad sakským šereskom 5,7% leža.
2: V Krušvice maja vobedlerjo při voľbách za vonohamtského vjesnanostu v novembru dalšo kandidáta. Nimo cia 40-letného necišo vjesnanosti Tristana Mühla od Svobodných volerjov nastupi tež Tomas Najok od CDU. Gmenský voľbný vúbjok je požadanie cia postaletného na svojom zajšom posedžinu v obkručiu. Dlho by tak upadalo, jako by Mühl jako jinečký kandidát na vosovanskim listčiku stav. Na York by sa hakle nešto dňu do skončenia požadanského časa od CDU nominoval. 8. novembra potom v Krušvice novou vjesnanostu vola. Vútvo B6 v Bukecach po pláne pokročuje. Kaž vjesnanosta Tomas Melke rekne, tu kvílu domiace přizamknenia za kanál za deščiku vodu kvadu. Na miesto vosrič se bu plestruane. Při tým vúživachu so tež plestonake, kotre šležachu išče pod asfaltom B6. Tvanske džima za prvný votrisk má iščač do sreč novembra tráč, kletu sleduje druhý votrisk od spočatka vesky hačke niedeši korčme Stary Fritz. V niedešim kamenským okresu Bielica 27 nezčacich poru bačonu z dohromady 7 posta močatami. To zdieli Hubertus Švéda, kýž so za přírodoškytný zviazk nábu mo monitoring bačonu v regióne stará. Bych udre lica jeden porik a nekotre močata menia hač v loňčím rekordnym leče, ale by to tola v přírodovania jara dobre leto. Ladoja na celú Nímsku Bielica telko nezčacich bačonu, kajž ešte ženie z toho časa zo onitologojo pravidelné ptáky líča. A to vane bychu naše povestče, kýž namakáče na naše internetové strony a ve naše app MDR Sábia.
1: Vedro.
2: Živé slibro pokázal budyšine štonače stopňu, ranie startuje s blakami skúriavu, potom vúľadame svonco a mroče ve vodmine, dženca to mimo suchova stač a živé slibro te zalize na maximálne čiatnače stopňu.
0: Všetko poradku na pučach a na drohách. Dobrú jezbu vám šiemo.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli zapak vám niečo napadne, što švapkať nastupa, potom rádi tu zvonče do štúdia. Budošin 7.34 je naše číslo. Kýba písače nám pojezč naši app MDR Sábia. Môžete nám tiež audio poslať.

Kunst dženja kiva a tu ješ je naša protečka v obchodze šojac hač kopače pelnena. Tu mam za vas nekotre pokive. Dženca, dže budeským kamiennym domje v obranšenje, če odlám miła sa naša demokratia škitač. Sosčom je prezident Durinského vústavo škita. Započatk je večo sedmich galerii kamiennyho domu. Nowa Łužicka Filharmonia przedstawi jutro dalszy program z drugim z twórbami Richarda Straussa a Antonina Dvořáka. Program zapocznie się na powosmich niemsko-serbskim ludowym dziwadle. Oratorii Wulkotna Woda zmieje jutro wieczor na powosmich premieru w Budyskiej Kronie. Z dalsze przedstawienie je potem niedzielu pieczych. Jutze ma so spichovanske dorstvo nastavacije svobodnije serbskije šule Nebelčice založić. K tomu su šice zajemce přeprošeni na popečih do Nebelčic, do Lipovije drohi, čisvo pjatnače. Tam sposredkuje so tiež informacije vo stavije přihoto šule, kotraž ma potom od šulskoho leta 2008 a 2009 a 2009 započeč. Prvni raz v otorja sobotu přečelio zárodky z Kamienca a okoliny svoje zárody na zemským času. Tam vidíte hortenzie, dálie, anemona a dalšie nazemské kvitky a tiež pvode a zela. Od 10. do 6. sú mieščanské, ale tiež privátne zárodky v otorene. Dokvátne plán, ktoré zárodky sa so vopčila, namakáče na internetnej stronie Miesta Kamienca.

0: Filomelos. Dirdam dejstva mamije drozne.
1: To pak je rede čopo vokovo rytki.
2: Naš Filomelos meni dre, zo je rene čopo pod kšidleško maj.
1: Ale tež vokovo rytki.
2: No, nech je kešce. Filomelos hori so runje za čopve vuzbehovace poeta. Potek im tun prud, kiš nastanje, dež čopliše a zimniše vošte povjetra nad a pod sobu leža. Vo sebe veče ptaki tutun čop ve vuzbehovace povjetra vuživaja, zo bychu so lohce ve vyšinje znošovali.
1: Hej, hej, hej, hej, kaj zaiš v tydžin, tun mode bačon.
2: Znajmenša je tole runje najlubša zabava Filomelosa.
1: Kaj, prave! Z takim čopvem vicikovim liftom može letanje tak lohke byč, jenoš kšitlešce rozno a hižoče do nebja zbihaja.
3: A takle dá so vizo jednore daloko lečeč.
2: Cešte daloko preč?
1: No aj, slavo, kusk. Snač do Italskeje.
2: Do Italskeje?
1: No, te druhe ptačky sú stajne o tým italským fléru povedali. No, bela Italia. Och, bych tu ten flér tež rád raz doživil.
2: Aha.
1: No takhle. Dolce vita, pizza, pasta, gelato, espresso, por favore.
2: No, svoja vokovo jedže hižo môžeš.
1: A tež hakle italsce spievam. Klinči to romantisce. Ach.
2: Môžeš da ty italsce spievač?
1: Ty amo, pretres la tu, telskno.
2: Jedoko, metla nedom huška.
1: No, ja to môžu. Hej, hej, hej, hej, hej. A jeli by ja do italske lečo a tam môj spievne talentsky. Also, italski talent ište rozširil a povúbšil. Oči prajú tebe zloté romantiky do vomore padnova.
2: Oh, a polečíš netko do italskeje?
1: No, hej, snáno, kýba nic. Abo to lá. Hamende, ach, ja ta neviem.
2: Ach, snáč dosaha, zo se najprede do přichodneje pizzerie dolečíš.
1: Puh, zupo idea. O, to je mi nedom čopvo v brjušku.
2: Haj, čopvo v brjušku, horco pod rytku. A huška u nás dženca tež je. No što chceš jace?
1: Seda stasa na pizza kajcone, le le le le, na pizza lačone. Huška v brjuškan.

0: Naposled Michie.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V Kamencu spošči sočara Myta Zelerja letuše laureat z Reze Šenovi. Statna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepšova přepoda je Myta za je mnohostronske a vusavovace zaslužby vo serbske kubvanje, převožovanje a publicistiku. V svojej laudácii pokaza Mirana Cušce na miestru im na to, zo je sa Reza Šenova ze svojskými pšavoškami tež sobu voto starala, zo moža so přírodovedne předmety na šuli tež v serbskej reči rúnohodne vúčovač. Myto Zelerja je zviazane ze 5000 € a spošča so kýždy dve liče od kraja Sakskeje za vosebite zaslužby vo serbsku reč. Na serbskich šulach v budeskim okresu je v minjenem šulskim leče navše šulske družine a vše předmete počahovane menje hodinu vupadnova hač v sakskim šeresku. To vukača ze statistiky, kotruž je sakske kultusové ministerstvo čara vozivivo. Na sakskich šulach so planujiče 3,1% vúčbe neje džaržavo. Na serbskich šulach bie to 1,4%. Ličby pak sú za jednotlivé šule ketro rozdielne. V nekotrých sú vúpady tež přiberali. Monika Gerdesová.
3: Z vopredka plánované vúpady sú vo sebe serbských základných šulách přiberali. Od nule šulským leče 2024-2025 na 1% 2025-2026 v Krosčicach, od 0,7 na 2,1% v Pančicach a od 0,8 na 4% Radvoriu. Jeli přidáme neplánované vúpady přes korosť a podobné, je Pančicach zajšom šulským liče 9% vúčby vúpanovo, Budyšin je 8 a Krosčanskej základní šuli 6. S tým šie zumie nad sakským přeryskom 5,7% leža.
2: V niedešim kamenským okresu bie lieca 27 nezdžacich poru bačonu z dohromady 7,5 močatami. To zdieli Hubertus Švéda, ký sa za přírodoškytný zňazk NABU vo monitoring bačonu v regióne stará. Biechu drie lieca jeden porik a nekotre močata menia hač v loňčím rekordnym lieče, ale by to tola v přírunovaniu jara dobre lieto. Ladojo na celu Nímsku bie lieca telko nezdžacich bačonu, kaž ište ženie z toho časa zo ornitologojo pravidlone ptaky liča. V Krušvice maja vobedlerio pri voľbách za vonahamtského miestnanostu v novembru dalšieho kandidáta. Nímacia 40-letného necíšho miestnanosti Tristana Mühla od Svobodných voľorov nastúpi tež Tomas Najok od CDU. Gmenský voľbný vúbjok je požadanie cia postaletného na svojom zajšom posedženiu v obkručiu. Dlho by tak vúpadalo, ako by Mühl ako jedničký kandidát na vosovanským listčíku stav. Najok by sa hakle nešto dňu do skončenia požadanského časa od CDU nominoval. 8. novembra potom v Krušvice nová miestnanostu vola. Vútvar B6 v Bukecach po pláne pokročuje. Kaž miestnanosta Tomas Meltke rekne, tu chvíľu domiace prizamknenia za kanál za dešiku vodu kvadu. Na miesto vosrič sú bu plestruvane a pri tým užívachu sa tiež plestanaky, kotrež ležachu hišče pod asfaltom B6. Tvarske dživa za prvný votrisk maja hiščač do srič novembra tráč, kletu sleduje druhý votrisk od spočatka sú hačken jedeši gorčmier Stare Fritz. A to one biechu, naše povieščie kiš nie sú za staro fricu, ale namakače dále na internetu je strone a tiež v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Živé slebro pokaza dále 14 stopňu a hoj s blakami z mieme kúriavu ráno a potom tajku v odmenu mies svoncom a mročelemi. Dženca to mievo sucho vastač, tiež nic hac tak vici kojte a živé slebro zalieze na maximálne 19 stopňu.
4: Dále je na pučach a na drohách našim koncu. Všetko v poriadku doječe, si tu již dere tam dyščence ráno dobiče. Najlepšie vezo s našim programom.
1: Serbský rozvoz.

0: Soje serbschina dženca runo hodn am schädmet psi abitonich pro wanjach gelsch nimtina, a soje serbske schulstvo sakskim schulskim sakonju sakotvene, dos de desch saswuschbier resu schinowie. Dwe wot mnoho saswuschbo. A sausch schort tutte pro zu wanje vo serbsko ritsch, jesoje litsa wot kraja sakskie, mütter selarias boschtjubo. Včera je soji mytor kloštorski cirkvi a muzeju sjati Hanne Gamjencu od statnje ministerki za kulturu a turizm Barbary Klepšovi je přepodało. Mirčin Venk nam rozpravja.
1: Mytor zelorja je dre to jedne. Zopak može mytor s přiúznymi přečelemi a znatymi zromadnje osvědčić. To zdaše so reze šinovej vo sebi vážne byč na tutem večeru.
2: Ja sem je zbožuna a sojara čeština čuju. A rejnje, zo je telko velje ljudi přišlo. Ja sem tež jara zbožuna ze z toho, zo je jo velje mojih njedešej šulerjev.
1: A to nie je jenož nekajka fraza, nie. Zromadnošč, my, to je to bytostne to, što šrezu šinovu učini. Praji Mira na cušcena, kotraž je laudácii mytovanu predstajiva.
3: Ona však je tiež veľa v pozadku dživava, ona nie je so tak dopredka tvočiva, ona je popravom. Všetko v my formi ryčova, hač runiš je ona tiež veľa sama zeskutkoniva. So je ona iniciirovala všelake vosebe serbskorečne projekte. So je ona so voto starava, so tiež serbšina je runohodne Nemčine jako pruhovanský předmet.
1: A tak Reza Šinová tiež svoje džakne slova za to neužívaše, so bylo svojim skutku a tvorenju rečava, ale so by so všem džakovala, kociš ju na tutem puču převodžachu a dále převodžuja.
2: Džakuju so všetkým koleginam a kolegam. Kiš su so za srpštinu na srpskim gimnaziju na vose bite vašnje zasađovali.
1: Tutu živu zromadnošć ona tež ve šednem šulskim dnju upruđovaše praji Mira na cušcena.
3: A ja si myslu, to najvažnije je, zo je ona tež šulokam a šulorjam na gimnaziju tak veľa človeska osobu dáva.
1: 75-letná nie je so tiež ešte celé ze šulu zubiva. Šako je Reza Šinová v zajšvých letách zas a zaso na vúčbnicách sobu písala. Sýva so na umienku do písania dá. Hať sú to recenzie v serbských novinách abo pševožky, kež žičacie knihy malé šerenie od Frida Preusslera. A tež to nečini sama za sebie, ale zromadne s druhými. Napríklad s žovku Lubinu Hajduk Veľkovičovej, kotraž má svojské nakladníctvo.
4: To je kúskaž taká vulka svojbná firma, modživamo na srbských textách. Ona tý přelada všetci šir naše převožky, ešte môže číta. A ja som pon Džakona za tý pokyv, abo když ona treba nekajku pomoc, pon ja jej rádžu. A zo šesto to je pochám, kaž taká svojbná firma. Mo vôbec sa za to samsne horimo, co máme jednu zrozumlivú serbštinu.
1: Reze Šinové sa tute dživo nadal ľubí. Na pšestače znamenča ešte nemyslí a tiež my to zelaria samo na sebi ako přidatnú motiváciu trebava nebyl.
2: Na blíže nešto školíš leží, to neho to berá. Ale ako si mi to zoniva, to bych ja najprv demu totálne perplexná, dokáž ja nesm absolútne s tým líčiva, dokáž za mne je to dživo, ktoréž ja rade činu, a što robíš ako starší človek, kde si ešte duchovne a čelne strove, što robíš ovak činič. Takže živo je tohle to, štož nás učiní.
0: Praj Reza Šinová, kotriž je so včera, Gamjencu mytor zelarja spoštivo. Mirčin Venk je nám o tom rozpravjal.

Zwiebelki, nasede mir, a tu mam sauers jacere Bockiwe. Serbska kuchnia za svojbe vas dženca za co vita a do v Radvorskim dvorništu inkluzije. Dženca ceča tam z nazemskimi pvodami pec a varič a to od 4 do 6. Jutze ma so spichovanske dvorstvo nastavacie svobodnje serbske šule Nibelčic založič, k tomu sú šice zajemce prošeni navečer napopečich do Nibelčic. Na tutem zetkanju sposredkuje so tiež informácie vo stavie přihoto šule, kotraž ma od šulského leta 28-29 dživač započeč. V Bystroži sú sobotu znova nemsko-serbske nazemské wiki, zjacač 90 v ústajerimi plánované. Oratóri Vulkotná voda spera Mirčina Veclicha predstají so júce na večer na povosemich a nedželu hišče raz na večer pečich spieva prvnia serbská kultúrna brigáda Potraž vústupí zromadne ze Serbskej komorní filharmoniu. Hodžiska vosada ta svedčí lica svoje založenie před 900 apostolitami a k tomu je sobotu sympózi pod hesvom od zajnženosče hač do přichoda s přednoškami plánované a to od napu 2 maj. Najprede venuje so dr. Jens Buliš témie Hodžiska vosada od prafáre hač do reformácie, potom poriči Trudla Malinkova vo vúviču serbskosče hodžiske vosadže a potom přednošuje tíšče Christoph Rommel a tíš Gerard Krautz vo hodžiske cirkvi. Nedželu potom sviča na počasačích dvúrečne svedženské gemše a přes cíve kunst týdženia je tam tíš svedženišče zaradovanie a to při šuli. Thank you.

A dale po wusewaniu wiedzenes wiesotež serbska hučba z domenčinu posedmich netko je, kotre serbske titule netko ište na nas čakaja. No, to džeme raz poladač. Nowe mutne praje haj, to spiva Ralf Bumi Bursi. Přichod nečaka, tak reka titul Veronike Kalinučcenie. A na džemne ste tiež vyzbožený doma s doktorom Taste. A netko podáme sa do Hollywooda so skupinou Krištof.

Runie však sme nemských bojovčach dreže nižo svyšeli. Zo je dženca cvozjaskový varnovanský džín. Sedmý raz sa on lieca ižo vodmeje. Zdajne však od 10. septembra a runie sme svyšeli zo cedža v Lipskom jestrujím sirene testovač a to je tiež vône cíl tak rec ve okresa Majzorec a Budešin, tiež tu cedža varnovanské systémy za kutný pad vuprovovač a předovšim z tej funkcionálnosť sučia sirenu entve središtu. Miesta a gmeny pri tým šitke svoje existovace sirene testuja a vúsledky sa naposledk potom tiež přirunuja, vôhodnoča a so dalším krúham zdžila a přizivia. Nič sa po takým strožiť, čeli dženca jednáčich, handy vodce klinka. All he treats

0: što chcemy, niečo lučinič, že da pojedžeme. No prašenje, te je nedom odmovene, Mateo.
1: Mamy vosebite pokio, menujce džen votevrenoho pomnika niečelu, se vatvarenju votevreje pon svoje dure, abo haj, tež samo vrota, a tež rumnostče MDR studia budešin budu prístupne.
0: Dorika, hač do večera jule pokuknič, asi šo rozkvaštač.
1: Cele tak nic, zmieme od dopodnja desačich do štorioch za publikum votevrene, dokelš pak připonju tež vusevame, nemožeme masy ju nuc do rumnostčo a studia dač, ale naše studio a režije budu od 10 hodin do 16 hodin přístupne.
0: Dorika, kujš to snač nebude nuc moc?
1: Nahaj, zmijeme jen viste kontingent a když bude tun vúčapane pon viac do rumnostčo nemožeče, potekim dáme jenež haj šon jeny viste ličipe ľudži přístupaj.
0: Při durech možeče sú to potekim do líščiny zapísač s krutým časom za vedženie po studiu haj. A je li dobyče na zástup čakáč, abo snano niesče viac takrec zástupný lístčik dostali, to sú dosť alternatívu, s četýž ľubia vítani napríklad v Serbským domie, napríklad čo pusti. Tam pokazajú filmy, dječi môža páslič, seda kofi a tekanc.
1: A v občionem program tiež maja serbské kultúrne informácie od Jessa Čočin Pjatnač, to poskyča tam väčšenie pústajence písanosť serbských drastu. Abo poponiu cioch vústupí Vúžičanka a serbské tvorstva vás tam s rozdielnými poskytkami prekvapia. Nimo toho môžete tiež so vo dalších poskytkách v Budešin a druže na internetovej strone mesta Vobrnič.
0: Nedželuje potekým džin votoreného pomnika.

Päč menšinu, da na povasi mich, ne da mir anitko venujeme so Ludwig he, vun nosi červenu čapku, červene t-shirt, ilustrirovane, jakaž komikova figura, zrozumí samo serbsce a vonne Ludwig dživa za krajnorad na zariad budešenje. Dvaj mesaca je tutun virtuelne asistent na internetovej stronje, runje tak kaž na WhatsApp-ižo aktivne. Ludwig je menujce KI. Chatbot Zariada. Maceli prašenja k temam Zariada abo problemy, Ludwig ma všetce vodmohu, a to, kaži že prajene ve viacerých rečach. Včeraz sme to tu rozosu raz uspitali, to je nam Ludwig písomne serbsce vodmohu, tam stieše, rádu vám při prašenjach vo svúžbách a informáciách vo kresa Budešin pomham. Hej, kaž, zdeli krajne radne Zariad, je rezonanca na Ludwiga dotal jara vlka. V přichodže máte so skutkovania a nadavky Ludwiga samohýšče na dalše hamte rozširieč. Zvodkel Ludwig svoju vidu vo serbske reči čerpa, to nám nie je co přeradič. Za Zariada rika, so je tutun KI-chatbot Jill viečeho servisového bakčika, kýž je Zariad pola externeho poskyčovaria knihovo. Uspetajte sa s Ludwigom raz sami.

0: A po dolu podamy se zase ručo na dživo do Łužicy, nětkej menuci, na povosmich.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Ve Kamjencu spočči sočara Myta Zelarja letušie laureatce Reze Šinovi. Státna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepšová přepoda jej Myta za jej mnohostronské a vusahovace zaslužby vo serbske kubvanie, převožovanie a publicistiku. Ve svojej laudácii pokaza Mirana Cušce na miestu im na to, zo je so Reza Šinová se svojskými převožkami tež sobu oto starala, zo moža so přírodovedne předmety na šuli tež ve serbske reči rúnohodne vúčovač. Myta Zelarja je zviazane z 50 euro a spočta so kúždej dve leče od kraja Sakskeje za vosebite zaslužby vo serbsku reč. Na serbskih šulach v budeskim okresu je v minjenem šulskim leče navše šulske družine a vše predmete počahovane menje hodinu vupadnova hač v sakskim šeresku. To ukaža ze statistiki, kotruž je sakske kultusovo ministerstvo čara vozivivo. Na sakskih šulach so planujiče 3,1% vúčbe nije džažavo. Na serbskih šulach bie to 1,4%. Ličbe pak sú za jednotlivé šule kytro rozdielne. V nekotrých sú úpady tiež přiberali. Monika Gerdesová.
3: Z vopredka plánované úpady sú vo sebe serbských základných šulách přiberali. Od 0 šulským leče 2024-2025 na 1% 2025-2026 Krosčicach, od 0,7 na 2,1% Pančicach a od 0,8 na 4% Radvoriu. Jeli přidáme neplánované vúpady přes korosť a podobné, je Pančicach v zajšom šulským liče 9% vúčby vúpanilo. Budešin je 8 a Krosčanskej základní šuli 6. S tým šie zumie nad sakským přeriskom 5,7% leža.
2: V Krušvice maja vobedlerio při voľbách za vonohamtské viesnanostu v novembru dalšia kandidáta. Nimo 40-letno necíšo viesnanosti Tristana Müller od Svobodných volerio nastupí tež Tomáš Najok od CDU. Gmenský voľbný vúbierk je požadanie 40-letno na zajšom posedženiu vobkručiu. Dlho by tak upadalo, jako by Müll jako jinički kandidát na vosovanskim liščiku stal, Najok by sa hakle nešto dňu do skončenia požadanského časa od CDU nominoval. 8. novembra potom v Krušvice nuo viesnanostu vola. V niedešim kamienskim okresu by lica 27 miestčacich poru bačono z dohromady 7,5 možatami. To zdieli Hubertus Švéda, kýž so za přírodoškytný zviazk NABU vo monitoring bačono v regióne stará. Bychu dre lica jeden porik a nekotre možata mene hač v loňčim rekordnym liče, ale by to dola v přirunovaniu jara dobre leto. Ladojo na celu Nímsku by lica telko nezčacich bačono, kaž ište žene z toho časa za ornitologojo pravidvone ptaky liča. Za dlhodobné zanierovanie zviazkuje droji B790 mies Grotkom a Vojerecami započnú od oktobra štome podriezač, zo bychu vulke mašiny mestno mieli. B790 viedže z džela nad niedešie jamu Brigitta, čož dla je poda neštabilná. Dodla zaraduje netko severne S-130 pola nové vsi testové areál, maso vúprúvač, hač hoďa so pieskova až čerkova poda přes vibrácie mechanice súščič a nošneščič. Popravné zanierovanie B790 má so najzajšho spočak 2030 let započeč, druhá so potom na 5 do 10 let do spône zaurie. A to bude bychu naše povieste, kýž namakače na našej internetovej strane rune takéž v našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budešine je pri 13 stopňach tú chvíľu pomročené, od dopolňa zmujeme potom slunco a mročele ve vodmine. Vlastanie dženca sucho a živé slibrote zalieze na maximálne 19 stopňu, júce potom podobne upadá sucho, ale zaso trošku čoplišo. To zmujeme takhle maximálne 23 stopňu ve biu dňa.
0: Šitko běží kajž na štrčku, na půčach a na drohách. Naš obkádný systém je za našu konc vopročo prostný.
1: Serbský rozvoz.
0: To již doječe se derie na dživo, do šule, kýba po nocní službě od dživa dom. Přijemuj vám všem do projezbu do dženstvíšho rania.
2: Dobranko.

0: Kredoroniša, ko sem v tem rečeva, zastartuja z počatk oktobra přichodní študenča do nového dyrdom deja ze startom semestra, ale tež v ukubanske leto, te je so hižo zahivo, a to ze spočatkom mesaca, nic pak jenož v ukubanske leto, ale tež svobodne sociálne leto, ekologiske, abo také bufti leto. Bettina Wenderotova je modu ženu zatkava, kotru švedže buč vodnitka, runje tohodla šedne do staru nesiatie Ludmile Krusčicach. Při tym, co je pomocnicu přidžele trochu přehoďała, je reporterka mnoho názorniła. Miestru im, čeho dla jej starunia celé neznatanie.
1: Tu Krusčan staruni so runie svačina přihotuje šajky a kufijowe kany iżo nablidze steja a vosrieč dživa steji modostna Antonia Matkec Krusčic. 17-letna je runie hake čarstve v šuli v Voklecach svoju šulu zakončiła. Víte Antonia.
2: Počas Christus.
1: Kak da je njako modostne na tajku ideju pšinže so tu takrec najpredera socijalne angažovač a nic nedom do ukupanja startovač?
2: Za me je to bo, ja sem jen ukupanja činsko tož može haklet za vrstnat startovač, pon sem ja prava predahača pon te leto doma seđu može a te popine za vabvač a sem se musa krutki puč 20 24 si ma jo jako holca za kovia započnu a potom sme ja si musela mi osa to ľubivo, potom sme ja prajo hajt ten sociálny ľuto, buchte je na dobrá idea boa.
1: Holca za kofe, jara zajímavé pomenovanie. Monika Venclova, vednica domu, je to ľahko dorosť za tuté nadavky dostať? Je to tak, že dobiť vúpetač, alebo ešte preskúš do vesova?
3: Te naprašované vize nesú pše vúľke. My sme to zbožomili, za sme mu te posilné cíle tam mili stajné, te miestne obsadžené. Antonia, jo so hižo jara zajezať, tu púč rozsúčiva, z nás sme mu tak rec loni vidželi, že budžova napala nás. Tuté leto čin, a to smo mu tiš jara veselo.
1: A tuta kofijova služba, přes tu može jen deri, že raz počuhovat, ja sem rune prede prejva na rune tako voko domu za starých, domu za ľudí se zbrašenjem, tam jen skiri jako mode čovjek, netko nenžo rune nudziš, jen rune niko nima, kiš tam sam vobedle rune je. Poštuje si tuto službu, pomyslio.
3: Když je tedy staro na vesvinani boa, su modostne vodmenia ze šelkých vosadov samo tuto službu ižo vukoneli, a to také ta sto zrostvo, a so tiš ju ve Krušice dále pletvo. Dokiž se ja muslu, je to tiež jedna dobrá vecka, so vene môže vúspytať, hač tiež ten sociálny polos na noci za požiše pohansko živene, než to za nich budže.
1: Netko sme hoka tu na stácii 2, svačina je přihotovaná, što dá všetko takhle nádavku, taký je svobodný sociálny služby sluša.
2: Ja som z knihy Novenslu, najprv to pojeda, hača do lánania alebo do domiacnosťu. Potom sme mohli sa na to dojednali, že ja najprv kusy kuchni pomem a veš učím. Also, ja najbolej to ještcu pomem přihotovať a udeliť. Alebo ja tie vešu rôzno nosám do tých stú. Ja bych tým modostným radil a tým také nešto vúspotať, dokáž je ňu jara veľa vúkne. Napríklad kajem s tými ľuďmi poprám vúbkať a s ľuďmi z demencu, alebo ktorý šiacak nemusia šo pohybovať, alebo ktorý nemusia jaca

0: das Minute Košiceras, myslach s tramvajkou přes Prahu jeli, giba pěši přes Karlovy most, so podali, no aj, skrotka jsme po takým pobyli v Praze s Milanom Dobrým, a nitko 6 menšina do 8, je čas přepodat svovo do Krušcic.
1: Nábožné svovo.
0: Tute má dženca Maria Veselina.
2: S duchom časa dobíš hič. Dobíš to opravdu? V dženstnějším spěšném světě dobíš so ketro napínač, když chceš všude na najnovším stavě byč. Vědomost a technologie so přeco spěšnějšo dále ujívaty. Stajně so zaso dživáš, kak nové vunamakanky náš všedný džen voloža. Drude pak so nastrožu, když vidžu, kak digitálne médie člověka putaja a samo malé děči hižo za šmuratkom pišča, dokež chceža sebi nekajky video obladať. Te šule so zvětša z najnovšej techniku vôrtuani, ale šulario přeco menje na oknu. Votvědženie však je vůlke. Je to práve ujíče? Sme radšo pasívni konzumenča médiu, hač aktívni pučrubare našeho živenia? Sydneme so nedželu radšo před televizor a ladame online gemše při šalce kufia? Abo chceme byť džil aktívnije cirkvinske zromanošče, když může přes romadnu modlitvu tak veľa viac vúskutkovač. Kotre hodnoty sú nám zcova hišče vážne? S duchom časa môžeš hič. Nezup pak vočko za to bytostne v živeniu.
0: Návožný svôk dnej mieše dženca na doku a zamovitosti kruščenské vosady Maria Veselina.

pokazam. No a ja som netko vaša hudžbna svetvunia a pokazam vam hudžbny smier po džensnejšim vusevaniu. Tute titule ešte svešime. Traj dokaj vidžina špuč, zatim praša sa Ištvan Kobela. Tež Lindu Helterhoffec, džensarano svešime. Nimo toho přizivý se podle nás tyž, vytrcíš. A s tým je 8 po 8, to jsou naše titule, které ženca ráno ještě na nás čakají. Netko je Veronika Zárodníková na řeče. Svoja dumpa já mi vůvě, když já slyšach popu.

0: Policia z dži.
1: Ve slepom dojnže čara rano ke smertnemu vopkanemu nezbožu. 36-letná šoférka bie ze smiera múkec přijeva a je potom ve slepom kontrolu nad jezdži dvom zubiva a prasne do domského. Ve koruni žona potom vúdecha. 5-letné sobujeduce so nezranio a droha bie čara 2 hodine zašlahana. Ve Großharthowie bu muž v internete zjebane a je dohromady 50 000 euro zubio, je so navabič dao za lukrativne investície z vysoké renditu a je do Švíce a do Nižozemské junu 20 000 a pon 30 000 euro še pokazal, no a potom sú v obšudnice kontakt otvamali. Všetko biene šulka bža a ve Kamencu, tam je v útoru rano pri křižovanišču na severnej droze prasnevo, tam nie je 27-letná šoférka Audia, předjezd bu 62-letná šoféra vopkeč buvava. Dve v osobie so lohko zraniš, a vecna škoda vúčinia 20 000 euro a auče, tej biež potom šrot.

0: Luisa Hermanitz, spievaše Lute Džirki, a za nebuchu pola vas Lute Džirki kovo voku informáciu byli, ma mati džisvok za nas netko pojesče, přetož je na podživiečich.
1: Serbský rozvoz. Pojesče. V studiu Matej Džisvauk.
2: Dobre ranie. V Kamencu spočči sočara myto zelaria letušej laureatce Reze Šinovej. Státna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepšová přepoda je myto za jeho mnohostronské a vusahovace zaslužby vo serbské kubvanie, přeložovanie a publicistiku. V svojej laudácii pokaza Mirana Cušce na miestu im na to, zo je so Reza Šinová se svojskými přeložkami tež sobou otastarava, zo moža so přírodovedne předmety našuli tež v serbskej reči rúnohodne vúčovač. Myta zelaria je zviazane z 5000 euro a spočča so kýžde dve leče od kraja Sakskeje za vosebite zaslužby vo serbsku reč. Na serbských šulách v budyskym okresu je v minienem šulském leče na vše šulské družina a vše předmety počahované menej hodinu vúpadnova hač v sakským šerisku. To vúkadža ze statistiky, kotruž je sakské kultusové ministerstvo čera vozivivo. Na sakských šulách so plánoviče 3,1% vúčby neje džaržavo. Na serbských šulách je to 1,4%. Líčby pak sú za jednotlivé šule ketro rozdielne. V nekotrých sú vúpady tiež přiberali. Monika
3: Z vopredka plánované vúpady sú vo sebe serbských základných šulách přibírali. Od nule šulským leče 2024-2025 na 1% 2025-2026 v Krosčicach, od 0,7 na 2,1% v Pančicach a od 0,8 na 4% v Radvoriu. Jeli přidáme neplánované vúpady přes korosť a podobné, je Pančicach zajšom šulským liče 9% vúčby vúpanovo, Budyšin je 8 a Krosčanskej základní šuli 6. S tým šie zumie nad sakským šeriskom 5,7% leža.
2: Vútvo B6 v Bukecach po pláne pokročuje. Kaž viesnanosta Tomas Meltke rekne, do kvílu domiace přizanknenia za kanál za deštíkou vodu kvadu. Namiesto vosrič se bu plestruane a přitom vúživachu so tež plestonaky, kotrež ležachu ište pod asfaltom B6. Tvanske dživa za prvný votrisk má ište hač dosrič novembra tráč, kletu sleduje druhý votrisk, od spočatka se hač ke niedešej gortme Stary Fritz. V Krušvice maja vobedlerio při voľbách za vonahamtska viesnanostu v novembru dalšo kandidáta. Nimo cia 40-letného nicišo viesnanosti Tristana Mühla od Svobodných volerio nastupí tež Tomas Najok od CDU. Gmenský voľbný vúbjok je požadanie cia postaletného na sajšom posiedženu v obkručiu. Dlho by tak vúpadalo, ako by Mühl ako jiničký kandidát na vosovanským listčíku stav. Najok by sa hakle nešto dňu do skončenia požadanského času sa od CDU nominoval. 8. novembra potom v Krušvice nového viesnanostu vola. V niedeším kamenským okresu Bielica 27 jezdžacich poru bačonu z dohromady 7 posta modžatami. To zdžili Hubertus Švéda, ký so za přírodoškytný zviazk nábu vo monitoring bačonu v regióne stará. Bychu tre leca jeden borik a nekotre močata menia hač ve lojnčim rekordnym leče, ale by to tola v přirunovaniu jara dobre leto. Ladojo na celu Nimsku by leca delko nezdžacich bačonu kajš išče žene z toho časa, zo onitologojo pravidvone ptaki liča. A to bychu naše povestče, kýž namakače dale na našej internetovej stronie Rune, tak kajš ve našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Trošku šere hišče je, a to při 13 stopňach v Budyšine. Od dopolňa zmieme přecojace slunca, mročele potom haj v odmene se sluncom a ostane tiež sucho. Žive slibrote zalieze dženca na maximálne 19 stopňu. Júce bude trošku čoplišo, to zmieme so hižo zaso na 20 stopňu v biu dňa veselič.
0: Mies Radebergom a Drežďanami nic pa autodroze, ale vopročo tam po buču, kotruž veče po kraju, so vopka trochu hači, kopi, dokež je tam jeden LKW defektne, dla toho kečpu jeliše tam smia Drežďane po buču, kiba z Drežďan smia Radeberg, tam vokomikňo šitko trochu traje dla defektneho nakvadného auta.
1: Serbský rozvoz.

0: Zaje serbština, dženca runohodne předmět při abiturnych prúvaniach kež němčina, aj zaje serbske šulstvo v sakskim šulskim zakonju zakotvene, dosti tež za službě rezu šinovie. Dvě vod mnoho za službu. A zao šo tute prúcovanie vo serbsku rič, je so jí lica vod kraja sakskie myto zelaria spoščivo. Čera je so jí myto kloštorské cirkvi a muzeju svätého Hany Kamencu vod státne ministerky za kulturu a turizm Barbary Klepšovie přepodało. Mirčin Venk rozpravia.
1: Myto zelaria jedre to jedne. Zopak môže myto s přiúznymi přečelemi a znatymi zromadne vosvědčiť. To zdáše so rejze šinovej vosebie vážne byč na tutym večeru.
2: Ja som je so zbožená a so jara čeština čuju. A rejne, so je telko veľa ľudí přišlo. A ja som tež jara zbožená ze z toho, so je jo veľa mojich nedešich šulerov.
1: A to nie je jenož nekajka fráza, nie. Zromadnosť, my, to je to bytostné to, štož Rezu Šinovu učiní. Praji Mira na cužscena, kotraž je laudácii mytovanú predstajíva.
3: Ona však je tiež veľa v pozadku dživava, ona nie je so tak dopredka tvočiva, ona je popravom. Všetko v my formie ryčova, hač runieš je ona tiež veľa sama zeskutkoniva. So je ona iniciirovala všelaké vosebe serbskorečné projekty. So je ona so o to starava, so tiež serbština je runohodne nemčine ako prúvanský předmet.
1: A tak Reza Šinová tiež svoje džakne slova za to neužívaše, so by o svojim skutku a tvoreniu rečava, ale so by so všem džakovala, kociš ju na tutem puču převodžachu a dále převodžuja.
2: Ďakujem so všetkým koleginám a kolegám, když jsou se za serbštinu na serbském gymnáziu na osobitě vážně zasadžovali.
1: Tuto živu zhromadnost ona tež ve šedném šulském dňu upruďovaše praji Mira na cužscena.
3: A já si myslím, to najvážnější je, že je ona tež šulokám a šulorám na gymnáziu tak veľa človeska osobu dáva.
1: 75 letna nie je so tiež ešte celé ze šulu zubiva. Šako je Reza Šinová v zajšvých letach zas a zaso na vúčbnicach sobu písala. Sýva so na umienku do písania dá. Hať sú to recenzie v serbských novinách abo převožky, kež žičace je knihy Malé šerenie od Frida Preusslera. A tež to nečiní sama za sebie, ale zhromadne s druhými. Napríklad s žovku Lubinu Hajduk Veľkovičovej, kotraž má svojské nakladníctvo.
4: To je kúskaž taká veľká svojbná firma, modžíva mu na serbských textách. Ona tie přelada všetci šir naše převožky, ešte mu šečíta. A ja som pon Čakovna za tie pokývy, abo když ona treba nekajku pomoc, pon ja jej ráču. A zo šesto to je pochom, kaž taká svojbná firma. Mo vôbec je sa za to samsne horimo, co máme jednu zrozumlivú serbštinu.
1: Rejze Šinové sa tute dživo nadal ľubí. Na přesta čezne menča ešte nemyslí a tiež my to zelaria samo na sebi ako přidatnú motiváciu treba va neby.
2: Na blíže nešto škúliš leží, to neho to berá. Ale ako si mi to zoniva, to bych ja najprv demu totálne perplexná, dokáž ja nesm absolútne s tým líčiva, dokáž za mne je to dživo, ktoré sa rade činu, a što to biš jako starší člověk, když si ještě duchovně a čilně strojíš, to biš jak činíš. Takže živo je tohle to, štož nás učiní.
0: Praji Reza Šinová, kotriž je so čera kamiencu, my to zíleria spoštivo. Mirčin Venk je o tom rozpravjal.

0: Сусідка, кожен раз каже, ти ви синє джопетом запущив.
1: Ах, ну так ми кшіця белі.
0: Ну, що це мало рейувала, а ти віце рейувала.
1: Я кадух низу мегла, я разом хора. Та
2: кшіця
1: вистає вдома. Йо, не кшіця, а низу маєш.
0: Jo, to tak jo, na těch zapustách. Tam jo. Ten odjel vyle pítek a nět chore byš.
1: Nět máš vetok. Jo. Náš na ně přece gronil, kaž něčeho přášal, kak se žižil, ten jo gronil, tak a grochoj přidroze. To kůže Petr Gajo a my ty.
0: Tady by to hně nikt Petr Gajo.
1: Ale to jo tak, to odjel špen vejse, tak Petr Gajo.
3: A my nejsi, že groch tergal.
0: A ty nie za groch, ty kieži tergal.
1: No jo, im te ľudia ten groch tergajú a tak po česu.
3: A to beli.
1: Každé 70 máš na puklu, pen im kšica beli.
0: Jo, ten zapust oga sa by vilie ľudí. A vilie auto.
1: Ča chota jo bylo. Jo. Ča chota.
0: A pem še ce groniš zapust Герце Граєва, де люди уже раю. А що ви так пен маю на генах? Я сухоре, так, ти.
3: Але пчеце гроні, герце заграю, гаж я сеч белю зажаю.
1: Але ми їм не сукшили, зажиш. То не було
2: ні. Ти не се дяла їм
1: праю.
2: Ні. Ти се дяла, пе стольце ляжеш.
1: Ну ох, я сам сежа так проб. Ani nitras pěla, bo to je starký jer to.
4: Jo, naša starka, ta jo, ganz stará udala, byla živě 60 let, a ta jo byla taká ľuštná, ale rád jo kšela umriš, ale ma jo zas ľabovala, a raz jo panula, a vedpila, a jo vígn šavela, a pencom k ní přišla, jaco, a som grúna, co ga z tebe net jo bylo ľus, a vena mini, som se myslila, že to staré promě zakšavíš a já pak zasľabuju. A penio byl zapust a tam byla vegen chora. A ten senior přišel domoj a jo gronil, no starka, ty doch neboš nám tu ten zapust tu zbrojiš. A buš net vielleicht umriš. A vena mini, ne, ima jan zvýšiš jo zapust. Já šom budeš ti ľabu a štepo, nu net ešte budu. Jo, to je bylo ve tok zapusta.
0: Jo, coga, letos ga by razas veliký zapust, živíš našťo por, su byli ve všakna taj mlade živčka, ale
3: fajn su byli.
0: Fajn su byli obľacone, jo.
1: Šekované,
0: jo.
2: A pen žili, pen du do gostinice, a pen ta tam odjel pen pite, a rejované. A te nudle se tam nachamsajú pen a všetko je mým leta pen te dlhé nudle okolo diabu.
5: Veliký košel nudle.
2: A kúša, no čo, zvetok še myš pen zase pinieze, te nekrejú tých pinies dosť.
0: Jo, my ga nesme vpěry v té pinieze tak rožili, my ga nesme i tak vyle brucho, jak net. Kaž písme mi dve alebo tři marce, to jo nám rajkova dva dny na rej.
1: Písme mi karku a šupkaru, to jsme byli spokojom, a net, kaž nemám auto, a kaž nemám...
2: Nisi nic.
1: Jo, já nemám auto, to jsme tak zpívali.
0: Jo.
1: Jo, my glej raz.
6: Já nemám auto, já nemám dobytky, to já noc vše mám, já mám vši rád.
1: Jo, no a my jsme napřed zachodili... My jsme v oklovesi mých, jo byla chvilku, jsme mekli ven, obek náš, a pen za pět štuny za všechno na přezi. A pen jsme ale pety si ganěli a...
2: Tak a živý, a
3: tím bolcem gotovým no, bosem.
1: Jo, a tam jsme pety je veze uvezili a rozebrali a ku přezi zestajali te všechny kusky ve těch vezů. A raz jsme tyke ga kšili vezu šísnuš, a tam je byla nožica, jo. A tam se ta Jana valila do té duchy. Ta jo šakla a smeržila. A šla chodka. A ta jo šla plakuci doma, co ta mama bude ogroniš. A já jsem slezla, pe kolena hlazila, já nisem mohla smeržila. A pe jsme všechno kšaj, jo. Přeobljakli, drasfu schovali, druga jo se naobljakla cista, a pe jsme šli zase na přezu. A gotovali, jinak nic nebylo. Ale smeržila, imelka jsme se, Jano na to druhé gledali, Penio bylo, a ze všechno, pe jsme se smiali zase. To je šlím, každe můžeš jim smiať.
2: No. Ale
3: my to słyszymy tych stukat.
1: Stukat, no to ma już wielo.
3: Szlachtu, ale my szli stukat, my spiwali, a będzie sobie ludzie naparali do Janej Jeszowce. Ten ogon we tej...
1: Wyście żynca szlachtu wali. Jo, jo.

0: Šo.
1: Na přezu, koliko jsme měli tu přezu a do okna plakát napadali, žinca dají kakao, ale uzamkané jsme
0: A
1: byli.
0: pampuk
1: Jo,
0: do.
1: pampugia, jo, pampugi
0: Kakava
1: teď, jo.
0: pampuk.
1: A penzu te golci omarkovali, a te su se reznuli noć, a nisu nám ten gans kakao ukšanuli. A penzu s ním smalili, až slez, a co je přigumna, slez, a
0: Psigumna.
1: co je z piaca, tam, ves,
0: Tam se
1: zagumna.
0: pen pili
1: Tam
0: to.
1: su pili, a my slez, no, ka te su šikno duci, za zglumbali, te nisu mili nic. Kapičko, a penzu tam seži na kolenkach.
0: Tam lizali.
2: Maria, to nie jest tu moje, coś tu widzę, my jesteśmy pa zberka kakao. A ksmu koliko jest w tej kuchni węce
1: Ja,
2: ukszanuli. A
1: to
2: tak
1: był
2: je
1: drugi
2: coś z
1: raz.
2: Maja, jo, tam była, ta ja tu kakao do tych zberku gotowała, a panio ksia z niej iść goria, panio pijte pampugu niasna. A tu chwilę jsme su nás te mlodče naštyrili, my dajem tu kakao ukšan, my jsme ukšanuli. A koliko je cajno, sami by připadě tenka znal doma šo. A pen jsme šli, že jsme to je zbrožně. A
1: A
2: tam
1: tam
2: jsme
1: jsme byli.
2: pili.
1: To ga nieście szykno. Pęc my te golcy obliali. A przy
0: Jak to było?
1: barbrzec Pauliny ta była mokrza, taka jak ryba. A pęc my tym bingilem uwinuli, a do szule. A Jana, ten czas to był ten ślimny czas, a pęc my te klidy zjali. A ta cinkojc Eli, ta ima ta je šikovaný klid, ak jo přišla domů, jo ten klid byl tak dlujický, přes tu mokřeš, až te pěty jsou byly, nejsou byly věci, vidíš. Ale to je šo věno. A to je byla velika veda. Já jsem měla škorně, ale ta rýny, críky a bělé štrumpicky. A pěl se buchnula na druhý bok a cyrie su vestali ve tej veže nuči a ve tým nerechu a pěl ta štrumpa domy a te bingile se vedume za nami.
2: Na přes. Sleny žijí na přes.
3: Pencu te golezu mě sluhali, gabu, že nie sleny žijí. Kad se ne žino přijezá, pencu
4: To oni
3: posovali.
4: se
3: A pencu...
4: věžili pili.
3: Jo.
2: Ne, golce nie za to věží, to sta živča gotová k šajžo.
3: Jo.
1: Vacega se odoje mokše.
2: No ta je ugledala tak, bež on hoře na
1: Jo,
2: luka.
1: ta.
2: Vyga to v tom že
1: Jo.
2: zpíváš.
1: Tam, kde jsou byli luky, že jsme
2: Jo,
1: zvukali. Jo.
2: reli.
3: Hoj.

0: Christian, je tam
1: Jo,
0: pejraš, kak pili jo bylo, a se byl mladý. Víš, že doch ty byli šuži na reji a ve těch sasu se bili a kleskali, a to se byl ten větší, jak to jo bylo.
2: No, no. Mechanizmy ženě čakáš, mě zjíte, smogoristě, ale to rydný, že jo bylo, co jsem viděl na těch rejach, na gorách svůj na reji. A tam zase te baby, te živča bili. Ale to ještě groniš.
3: Gliacok,
2: gliacok. No ja neviem, doch ty keď ľakolco. A Jana, jo chopila tam bíša. Jo, a te ľapy sú sa zorovali. A te kolce sú penco zestaje do kreza, penco me kľačali. A sú sa vjaseli, až nece te živča razbijú. Aj na hier sú mi liciniš, a sú zase kým rostli. A penco, ta je štunda, penco za však gromáže pili a za však gromáže rejovali. Penio bol zase sa penco, však
0: gromáže. Našlo mi všetci gronil, na insu se goljanske golci bili, jo ten na sintom na noj pedal. No vidi ga su ih bili, no hundred goljanari su se bili. A ten goj no htoga šekno, no ten ridi ljuvajši jad.

0: Susanne Hempelová je to robila. No jo, Binsa váš smartphone teke dla toho váno vajenského dňa. Moj smartphone teke cesto Binsa pak dla druhého více. Stavne mi napomína až tým sportováš. Mám takú športovú app v teke. Sport app slušajú ku nejvíce úspešným aplikáciám. Slyšal je kronie také apps mogu byš pozitívne, nás vieci aktivírujú. Rončke mogu byš také škötne, to je vonin unamakáva štúdia, to má cíniš s tým, až přes také aplikácie se předcesto přirovnujeme s druhými, ako sú pezdatne veci úspešné, ako se nedovilijú nikaký šukurigel, ako majú už tak veľa musklo a přitom, čoká, popšom vážne, což ja sám za sebe zmestujem, no. S takým vestrenčo relaxovaným se veteke při našej sportovej muzice týženia nento, ja by groňu žinca jo redne žen za, jo, za rejovanie, kaž nemášo rovno partnerku, aber partner, ja při rúce na ponžo to teke sám, lievu ruku gori, pšau ruku gori, všetci vedmeniaš a při tom skokáš, až do kýdenia.
1: Hi, hi, we're your weather girl, and have we got